začne, až ho však chceš, tak ja ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahaj sa len na seba. Buď rada,

0: Dobré ráno, máme 8 hodín 13 minút na vlne. Dámy a páni kamaráti, neuveríte, koho máme teraz na linke. Normálne Aleša zo skupiny Lunetik nám zavolal, že by nám chcel niečo povedať, tak ja dúfam, že to bude aspoň dobrá správa.
1: No tak Aleš.
2: No čau, čau.
1: No a čo ty nám takto skoro ráno voláš?
2: No ja som chcel pochváliť naši jarní túr s vámi, úžasnou retroparty, jak sme spolu jeli, to za prvé. Ešte do dneška sa z toho probouzíme s kapelou, že to bolo fenomenální, nejenom vy lidi na stage a vůbec diváci a fanoušci, ale i to, jak jsme si to užívali potom, takže to jsem chtěl zazpomínat. A chtěl jsem další mejdan s váma, chtěl jsem další mejdan.
0: Dobre, takže ti nestačili ty 4 Oldies Party Rádia Vlna v máji, které boli? No tak řekni, co, kde, kam jdeme?
2: No my bychom to chtěli teď oplatit vám a vzít vás dva k nám do České republiky, protože my příští týden máme po druhé narozeninový koncert našim 30. v Praze v Univerzu a je to pátek, tak jsem si říkal, že byste mohli přespat a užít si to.
0: No, tak ale to je ponuka, která se neodmětá.
1: Já všetko ruším, co tam mám. Všetko ruším.
2: To bude rozvod
1: a já jedu. No.
2: Já bych chtěl nalákat, protože se nám povedlo, loni se nám to nepovedlo, když jsme měli ty narozeniny, překecat Martina Kociána, aby s náma opět po letech vystoupil. Slíbil účast v ten pátek 2. října v Praze, takže Lunetik by byl aspoň na chvilku komplet.
1: Wow, tak toto si mi určitě nenecháme ujít.
0: Víš čo, a já mám takéto dobré srdiečko a já se držím také vety, že dělením se radost násobí, tak počkaj, vy jste to mali obrovské množstvo těch faniniek, které normálně jako starých čias kričali na tom vašom koncerte na oldiskách, že čo keby sme nejakých dvoch poslucháčov pribalili alebo teda nejakú jednu faninku, ktorá si zoberie nejakú najlepšiu kamošku a zrazu všetky budú chcieť byť najlepšie kamošky.
2: Hele, ako Rádio Vlna milujeme a hlavne si říkám, na Slovensku máme pořád hodne fanoušku a hrozne si toho vážime, že na Slovensku môžeme jezdiť. Tak teď by sme udiali takovú výjimku, že by niekto od vás přijel k nám, takže nabízím 2 vstupenky pro vaše posluchače bez debat.
1: Wow, počuj, ty si strašne super, ty by si mal robiť teleshopping, ty všetko predá.
2: Horst se jmenoval.
0: Áno, Horst. No, dobře, Horste, tak tešíme sa veľmi, príjmame toto pozvanie, vidíme sa na koncerte, samozrejme, že si to najprv celé pozrieme, aby sme si to užili a potom sa s vami, chalani, veľmi radi stretneme.
2: Ježiš, ja moc taky, ja zvu všechny slovenský fanoušky, plus ty dva, ktorým teda dáme lístek, vyberte dobře a prosím vás, neberte celú rodinu, jo. Zase bude vyprodaný, bude 5000 lidí, ale jako celá rodina vaše sa tam nevejde.
1: Jasné,
2: kamarádů.
1: To treba naozaj ošefovať iba tak, že tí najlepší z najlepších pôjdu, tak áno. Preto ďakujeme za toto pozvanie. Teším sa na poriadny mejdan, tak zapážime kľúčiny, jo?
0: Jasné.
2: Tešíme sa.
0: Pozdravuj zvyšok, ahoj.
2: Ahoj.
0: No tak vážené, ak si prosíte tie dva lístky spomínané na koncert Lunetiku rovno v Prahe, budúci týždeň v piatok, tak počúvajte aj zajtrajšie Dobré ráno, lebo ich niekomu radi podarujeme.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a

nástrah tichýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Rytmika trošku možno ovplyvnená pesničkou od skupiny Cars s názvom Drive, ale takisto veľmi originálna pieseň pre nesmelých od skupiny Team. Počúvali sme ju z rádia Vlna 8 minút pred 14. A už tento víkend, konkrétne v sobotu, vás pozveme na ďalší zaujímavý výlet s Didianou na miesta, ktoré sa oplatí spoznať.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Lebo tentoraz sa ocitneme uprostred nádherného parku, ktorý prechádza do rozsiahlých lesov na okraji chránenej krajinej oblasti Brdy. Tu vznikali tóny a melódie, ktoré dnes pozná celý svet. Vrátane slávnej opery Rusalka. Jej autor Antonín Dvořák do Vysokej u Příbrami chodil pomerne často a napokon ten novorenesančný zámok uprostred parku sa stal aj jeho letným sídlom. Choval tam svoje milované holuby, prechádzal sa k blízkemu Rusalkinmu jazierku a po prechádzkach si zapisoval svoje hudobné nápady. Na výlete na vlne Didiana vyspovedá priamo v pamätníku Antonína Dvořáka jeho riaditeľa Vojtecha Poláčka a reč príde aj na mnohopočetné potomstvo pána skladateľa.
2: V horní lince rodinného stromu jsou tam vyobrazeni i ti Dvořákovi potomci, celkem tedy 9 dětí. Z nich 3 první zemřeli hned v nízkém věku, 6 dalších se již dospělosti dožilo a s jedinou výjimkou měli své vlastní potomstvo. Ta rodina Dvořákovská je tak i dnes poměrně početná, když je nyní žije celkem 17 prapravnuků a vnuček. Prapravnoučat bude jistě ještě více a dokonce se mezi nimi najde ještě i ten hudební talent, když tedy jeden prapravnuk studuje na dirigenta.
3: Výborně, gratulujeme.
2: On tedy nemá ani to příjmení Dvořák, ale o to více by to tedy byla jeho vlastní zásluha.
3: To je krásné. A nevíte, podle čeho dal Dvořák názov Rusalke? To bolo také bežné meno, alebo prečo Rusalka?
2: To je tedy spíše za autorem libreta, proč tu bytost, tu osobu nazval Rusalkou. To byl tedy Jaroslav Kvapil a Dvořák už přišel k hotové věci v zásadě.
3: A čím byl ten příběh o Rusalke inšpirovaný?
2: Ten tedy vychází třeba z Andersenovy Malé mořské víly. Nejde zase tak jako úplně originální příběh. Vychází zkrátka už tedy z nějakých podobných takových diel, ktorá vznikla.
0: Mm-hmm. No a po rokoch z toho vznikol aj ďalší pekný výlet, na ktorý pozývame už túto sobotu s Didianou priamo do letného sídla Antonína Dvořáka. Od 12. sme tam s vami.

0: Poznáme to všetci, jesenná únava, potom zimná únava, potom príde jarná a potom letná, a tak to stále dookola. Ešte, že máme hity overné časom, ktoré nás vedia vždy a všade postaviť na nohy krátko. Pred pol šiestou počúvate aj Banket a Ríša Millera Tlaková Níž. A popri tom už možno rozmýšľate, čo značia tým víkendom, lebo tak zajtra je piatok, potom sobota a my v sobotu vždy na poludne vyletujeme s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: A táto sobota nebude výnimkou. Uprostred nádherného parku, ktorý prechádza do rozsiahlých lesov na okraji chránenej krajinej oblasti Brdy, vznikali tóny, ktoré dnes pozná celý svet, vrátane slávnej opery Rusálka. Jej autor Antonín Dvořák do Vysokej u Příbramie chodil často a napokon novorenesančný zámok uprostred parku sa stal jeho letným sídlom. Choval tam svoje milované holuby, prechádzal sa k blízkemu Rusalkinmu jazierku, no a po prechádzkach si zapisoval svoje hudobné nápady a tóny. Na výlete na vlne Didiana vyspovedá priamo v pamätníku Antonína Dvořáka, jeho riaditeľa Vojtecha Poláčeka, a reč bude aj o mnohopočetnom potomstve pána skladateľa.
2: V horní lince rodinného stromu jsou tam vyobrazeni i ti Dvořákovi potomci, celkem tedy 9 dětí, z nich 3 první zemřeli hned v nízkém věku, 6 dalších se již dospělosti dožilo a s jedinou výjimkou měli své vlastní potomstvo. Ta rodina Dvořákovská je tak i dnes poměrně početná, když je nyní žije celkem 17 prapravnuků a vnuček. Prapravnoučat bude jistě ještě více a dokonce se mezi nimi najde ještě i ten hudební talent, když tedy jeden prapravnuk studuje na dirigenta.
3: Výborně, gratulujeme.
2: On tedy nemá ani to příjmení Dvořák, ale o to více by to tedy byla jeho vlastní zásluha.
3: To je krásné. A nevíte, podle čeho dal Dvořák názov Rusálke? To bylo také běžné jméno, alebo proč Rusálka?
2: To je tedy spíše za autorem libreta, proč tu bytost, tu osobu nazval Rusalkou. To byl tedy Jaroslav Kvapil a Dvořák už přišel k hotové věci v zásadě.
3: A čím byl ten příběh o Rusalce inspirovaný?
2: Ten tedy vychází třeba z Andersenovy Malé mořské víly. Nejde zase tak jako úplně originální příběh. Vychází zkrátka už tedy z nějakých podobných takových děl, která vznikla.
3: Jeho prvé velké dílo bylo které?
2: Jako na začátku dá se říci, ty jeho první úspěchy v cizině, to bylo hlavně tedy v Anglii a tam byla populární hlavně vokální díla jako mše nebo kantáty. To asi tedy nějaké, řekněme, díla tohoto typu z počátku 80. let. Ta tedy stála za tím, že se Dvořák nějak zásadněji prosadil.
0: Na výlet k našim sousedům do Čech sa chystáme už túto sobotu po 12. a budeme radi, ak sa pridáte. Pozývame počúvať Výlet na vlne s Didianou.
1: Počúvajte Výlet na vlne